0: agus istócha ní chiallíonn an job seo mar rócéir neamhsleit, ní chiallíonn sé go bhfuil lasan na hÉireann imithe ar fad ar fad. Leannaigh feisirí ar nós mé héin agus feisirí eile na hÉireann, airí agus ionadaí a náisiúnta na hÉireann, do chás an a láidir dhéanamh maidir le talamhíocht agus cóthathú, atá fíorthácht dochtúine agus lasna na Málstát beag. Agus i mbun caithíirlaachta ar an gabdalíocht, tá seans ag éireann an aragáin sin a chasa mai higan tú mé, agus daoine a thuairt loha agus tionlachar a bheith acu ar an nginé sin den i níospóireacht. Tá fíorthachtach, mar faoi láthair tá cuasaí sláandáil agus cosanta, tá sé feice i linsa a bhaint le haramú agus le cogaí, mar atá sé sin ana freinach san Eorpa nó.
1: Mariel, nach in ASN TV, tis a kind fi chofyd agus yn chyr cyrwyd as go llawri agus yn tawwch ta on lega mech slantol fecha ag yn hen. Ach, sy'n slantol lele eto ar warung ebe e gchalwch yn effechant ar yn meid ta tarlw idyr yn rwysig agus nwkran agus chymalais yn symorysgol. Hila go wyl on lof loedid ag na tîr eto e gyr nis mw o chaha agus ard na Europa fe nis geire ar chwrsi
0: Níos lechar le sin mar cai siad féchant ar móthair fada agus cai siad féchant mar a dúirt mé a chósaí cosanta ar chósaí sláandála ní a bháin tríd an linsa ana bheag sin mar atá feicigh go dtí seo agus tá neart daoine ní bháin mé féin ag caint faoin aragáin seo go háirithe leis na ceistení aimsre agus an uafásacha nic mar maidir le fás bia agus an cruachás a fágú na fermiúir fermiúir na Eorpa lár na Eorpa sa rang the spine of Martian Day, Lauren Taurig. Agus, is doing them go will, kind to nish or air, and agus tira elegar fader low, and made shin be a maradort me, a horriga, agus horror foil, go tiras in Europe, go gahamid and vame a horror air shin, agus on coursey cosanta ecoil treed and linsa shin.
1: Falk mae dyn sy'n tiag ysia, mae dyn ma'r cech yn ôl crenio yn leinio agos gydyf yn y cora ti yn y ies yn yr mil yma gyd fi fe leinio yn ffesur o Ewropach sy'n tiag ni war o hwyl cant yn sy'n fwy yn y socri y tohor y gyr y yna fwy yn gyd wysia dele diwch yn ein tis Ewropai yn ys yr eisiau grahi symale. Mariol, yn ocht yn os nari gyndeichil dara y chynol ffyr crenio paibli le olus o hwyrt fwy ynod sunri y ta'n colwcht Microsoft y fartu o hwygol yn nac yn wale. Y gofil gysaf ffichu tri y dogyr Microsoft gyrwysiag rwnach o Sunria Herbert a Mála Higgin ach gyd isio ni'n fyw i'r tis planola dianta a cob agos ta ffachtas otiwl y tresiw inis le cwr y gwynia i lehyd go Herbert linyn is ta o'r lawr i ddech oedion achlis sy'n Trisha ni awlw di chedfod ter madyn Trisha
2: Or is that you on a salon agreement?
1: Good morning. Me no in cared good deed of a guest. Talk had plan all that for to go on a sunry Hanahan a will gargon see the tie guest dig Microsoft. Ach, the can see the high Microsoft a wad ni smo.
2: I rád a bhaid níos mó agus tá an cean thar báise sin an cean atá like pipi acu hana féin ach tá an stéil sin fwy gos cuarta fwy a cork so tá sta súlamad tamadig súlis gamaig bitar dasgéidir sin so ar dús just fi an imni ar an bobl nás tis gref gál or an olfóra kind of an seo tá sé tovas na nonnach atá a gest tá sé sidir go rudi conspódig atá antú a cluster fwy'n meid lechgris sin an aibis mú úsáden siid hart ar fe cahar fwy'n gleid den nectris sa tír agus tá corwater siúl you know ar ffodfod na tír fwy'n a drochlef fwy'n a gwytna a man an lo so ar loid leis an vactas atá bonnach gwein tá sé mail an phobl átúl agus tá corlóri kind of tá sé gsmín fwy go you know tá corlóri wán tá sé treis dol gus I clún dol chán átúl an meid a smú anas sonri an ish agus you know on vi sean cluster an turn u fósag you know vi bola eun koma on gosh tis gwein anacuid turbini gosh ag dort cwacht dan a honnod sunri coma.
1: Mae'r sy'n tysio bro, wrth ydyn sy'n ddim yn bwch electrach eis, ta toron wob, ta mi wun tysio di ele on, ach, Trisha, mar y tos agen, ma ta wedi gyr o gymau, o'n intelech tirga agen, gymau yn ffoil agen, er chwrsi technolach, agos gymau 300,000 y postig dyn, ta o gobyd sy'n tirsio y gwrsi technolach, ta styn na honnod sy'n rhaid ysgaffer ydych o'r yn otegen.

0: Tá ceartaigh Jobíil tá se ceartaigh sinnéad ní chollam Tá se ceartaigh Carmel ní gédí cin chead duine bhístííniu Bernadette ní gabhar maithú bharní ó tá se do gáil go maiid Cahalo caitha si a chead duine stíniu bre gasta gastar na méire tá tú maith méire ar ar a chéil maithú ar máidín tá tú ínta gastar na crepí sinna chuig a hín a chuig a chuig a trí an ever text a tugann Francis bhó se látanas Begin dú an siadad?
1: Begin, begin.
0: Bhó se le daine bhí gafh gafáil?
1: No, tá se.
0: Tá se tún rog, ní bhín se tún a cyfad ar chlé. Fyra mae ledju bag dîf? No, had orm gafáil. Fáil cam a tomo bag gafáil bó ma tú. Francis, sgíl tí nu eir tí na maine, tí a bártí ag an údar as nesin tá ampar sérvís ampar fóblí a hodar fóil a mále litur canin.
1: Ie, tá seo, tá sin fír agus
0: ní... Seo cyn casal an le, hásio ma digeri, fan canig, a leg
1: gair bwyrdd
0: i ddefus. Seo rodel ar ffad.
1: Agus tú cant sin éfa chúr sí trárt agus na deacrart í bhí le trárt an sin beidir go gorthú daoine fáilte roimh seirbhís iompar phoblaí de litir cenin a dúirt an cóilear condé Donald Coyle Gwyl cora ti o'r siwl ffil oher agos gwyl sia dohosa gymau gewos ar ffael dan wala sefli enniwr. Dw tia gyr na balche ennys a gondain chlair agos litr cenyn an tein de wala môr sy tîr yn ys na wyl sirfys o'n pyr ffobli acw agos gynnyn hyr yn sirfys a holw yn ennys ar y fi siwgyn agos yn ei eisiau gymau hyr y giru ar litr cenyn. Nys bai sirfys i a gol o'n mountaintop gwlair y wala agos sirfys o lias nanan bala fa cwl agos dŵr cha na hwyl sian wala na lias monahan ar y chlwyr agos go waila sian gymew. Mor hi cam Michelle ta cwj wór wór as da ti hi arta ar ffod wala lichar canin tan bala on ta sgatcha agos wew gulor dini a wanyu usaj as a cherbis bosso. Dŵr cha go gorhyr siasgas a hort cochra stad bos suas ar ffod wala agus tá se dohasá go godehaid na seirbisí ompur le cuasaí trata ar a bhile mar ggóil an trat bhil the gún sin chaáalg ar a bhile faoi lethead ach sin is scéal is teir.
0: Mar sin go bhfuh chu daoine ag go cara ní sa bhála sa bhála bosta seo.
1: Sin é, ie, damú
0: dama. Na éist a bhí éisteir a deaghfuil in fásas ní mar se fáil seo léh má gur thór Canal Coras Park and Ride a bheith bhéim i mála litre canna go mé ha parcáil de chadar imá le bhála cásala Húsig bwyr y tlefa agos y ffal. So, sy'n o'r wachas ar ôl rhaid cyrna agos mewn sian pobli.
1: Ie, sy'n e, sy'n fyr agos fe ha sŵl fwy nam hocwn tenti na mon ar ôl fe mae'r tol ffridio wale lytio'r cennin wel na raha agos gymeha gael bala ele nyr y fwyndra hyd toca a fwy loher sŵl gymein bosio ar ffael Sifli yn yw'r enes i hedwai agos yn sian litio'r cenni.
0: Gymau, gylio'r cant yn yw ffan, chod y sompr pobl i gynnes yn te, mi hes yw gwyl erdw cwig dig ffan gyd, lac ar yr heli bosyn agos yr Ierenrod, wel, ni hod eisiau nes dan yma harin, Ierenrod ac gwyl yn realtys a chenyw mar gwyl sydd la le sian erdw sio hor y fem sa hann yn y geri ar hw gan mar sian cori sian fosil ac yw si
1: Trerte,
0: agos cwrsi chymp. Tysh dy geri ar ein cara ni egel sa wala ach ar le wala tysh dy gerdw na lwyha. Mor sian gylio'r cantr na men yr magin fydw da sian. Francis, cwrlia condai gwyn yng ngal hwrsia tu sa chart yn siol a cwrlia han pobli giri ar cwrsi trerte agos parcol ydi. Gydje, tysh off.
1: Well, rydw ta gysh na gwyl afrenu a yenu i gyhwrlia condai ar ogliche parcol y litr cenyn y mal yn yng alagla y mal yn yng al agos malche y mondor Oran ymon cranaha agus yn garondona. Rydw ta gysh na gogorhyr ffod lliche y feim yr ffarcel agus yr waithr pobli agus parcel y gor car chlosna erhe dochod na cwlio condai. Nes ysfeidr direct dyn na ffod lliche sio a ecel gwydyn darn y lwedd y yrw ffwr yn snahynyd sirfysi pobli yr ychlohon lia y malwgwn yng ngal y litr cenyn Carandona agos y Garandona sy'n na hynny'n sirfys i pobli agos yn sy'n na llorlannau y mondoran y mon cranaha agos y srwhanorlar chomaila ffosta y gynaris na condau y lliffyr agus marsin seoide se chóta í níis aáiste agus na fólíthe a eceldí héin maidir le cuasí trata agus páceile. Agus fásta is féidir einartí a chuir scríbhín chuid go hóla condaid

0: Sinna go bhé chuig a hína chuig a chuig i trí cén chláir teleíise a sin áta ce an líí hata hátas na sé condé neamní hárta seart neamní trí dó chuig a chuig a chuig a chuig sin na bhar WhatsApp buir scialta gartí pancha í agus heglah glí a go héúil ná seart ce an lí chuig trí hína dó a ceir a ceir. Na se lechtta éis seartta tá ceoltarí beáling sa siúdíú mádín inniu ón chránóg agus tá má cantar seo le tomultt in is agus tíir a gcónaí lom héin le blianta go má damananta buthe na róla ma orlis kjól a bí marisgjart. Na snar jírama ar orlis falljai. Ta meibol ta rubbaga jinnu ar galjór orlisi ach hann mein harvalu bärta ar hien na bíaku ar nája ta meibol ta feifa hennim agus modj a marshal a mani kjól ach ni hihin istja accession kjól la feif efir hien agus efir a dó na harlisi ala fijag ye hokulam kapla partu alu piano gitar hokulam rudnjar ta jinnu ach ni vein mai ikin a bíaru agus Gynnyn ni DIY ar fyrdd Jo Jack, hygysg si piano dwysa agus da, dan eisiau rhywbeth sy'n nid fi mynd i'r ysgolfag agus fi jesig yn ceoli yn ymwyr ewer sgol yla baba bani frenan ar y phobl sgol. So ysgyd i'n trihiw lefel agus dolo mwyd gylio'r ffachwyr si ceoli agus ach ygyn am cyrna ni ro rod y bigol yn tam sy'n cosylis y chranog. Mae sy'n mas tŵsmahar na cifnir hw beauty fy fy geisio'r lyn inyw na te na rangana agos ysgol lleol na chranog y tosio'r tyrish dan sgol fi anwyr. Be mae cantla Marina ni gilfrydio ar bwelbyg o eisyn coordi hi'r sgol lleol na chranog ac tam yn gael lleol ar dwys o chyrwyr y talwm yn sios y studio ar magin. Robin ni chylio ar y fanjo. Beth ni rorti ar y concertin agos Brian McGee ar y ferchler. Na stiefus ogyn.
1: Tá sé le sláinte an antivéirí istán gan
0: anam. Mai chú, inta jazz.

Beidegur fisrocht, nú fintrucht, nú díbert is bregant san dinach an bóhir. Ach na le hain sef in grúi, is delí dúltú ganún tæstil. Mas nach des fili wail an a ie, le sgeilta íntacha, a hilis kálgut, agus mesart, as de visnich. Fáltiach ag an agra an dyrnach sa trá, hug tímpel na crinimuidig sa hug deshchún

0: Rolet gra a inin America agus gur si coráir go bhile hána héine agus níor seán nach a fan naí úir cin mai sin. Ach gur a seisinará go mar chulaghasar ar an nil anseo go mar siad go America mar marágra se chudéair anseo.
1: Bhí chula an tá sin ní an duna be sa san an America fu san sin an scoil san cáineal go bhála bagganí.
2: Bhfuil mar hán bhathair chuir sé agus scoil anseo agus bhíocht an múinteirí beirt bhí an beirt múinteirí agus bhí si fanocht a teach sin éin le iríon fanocht an úsáid go hána seachtainna ach tá sé dúnta síos le ó sa sula ná gáchéad bíon ach na dúnú síos bhí go leor gasir an an tháins mar bhí ocht teachar an nuil an úsáid na sé a tháim sin.
0: Mar a fatsa de hán bhathair agus an cuinead ce bhí múna sa scoil nu cor hánig sé
2: bheas. Ní chéimlí me sin na chorab mar. Tá mé ag beirt ráhí an na múinteirí a
1: má an úsáid. But then maybe you got family team as dead and as furnished and she had a sack just like when you give me the higher gear or so that mention and the my winter son is Mach let your mill on the visa the girl will say. So we should don't tell Logan my will say.
0: Come here, heave earnest, grinish. Kether and Tivella Gunnilan.
1: Tatu Brano Shira and the car, your Hesir, Brano Shira Horn, the Gasir was on the Moonish Gasirs and Sir Nahelan scared the Majesta Henderson scared the Gasirs.
0: A raccoon near Antivelagan?
1: Near Amar, said Antonio to Lunatici, Marimerola, Brana Tanatici Lugan was Nakhilis Warriga. Snap Fadino Yadigmata Eskak of Lehboy, the Willison.
3: Oh, the people are not equal trust on the shed as a crook. Hos sé sinn lan sin ein sér sé kaunjal ber lan nær sé falla lan viktar de sét.
0: Sin bor vi Lorenilla?
3: Ni bor vi ach kusan vi sett og nord kim sé dag bor no nei vi an. Sé krossa gat sé sé nelan. Ni mor ni vil effekt kan sla molinsa. Ni ra. Ta sin sé hersa grok de sét. Sin sé sér sér sé kaunjal rein sjá hua. Agus fekt kvadjero. Hier tun nelan a hua. Agus o sesion jes eisiau gyda'i cawn i'r byr, a sy'n gyda'i ilam i'r dar. Na chwl am eisiau nes. A dda jecio yn cwrsol na yn ein eisiau nes o'r a jecio. Na ti'r eisiau siwl jes eisiau, mae'r ffyr yn eisiau. Fyra wel rhwng e'n i wos.
0: Agus y mi o'ch siad y golys siach ag yn Afrin?
1: Mae'r litr milon y chadis o'r lehi yn Afrin. Agus chyl y hwrt. Os oes mynig, mynig chlwys yn mwy wahor, tas oedd ein ffado. Tá bhfuil mai tééis sin ná dó dhé mai sa dhéide sahara níor san ná bre na sciúil na me go le cumúnach mai den deadún a bhfuil sad go fé mhthir an sin maidir tú chonig tú hiar an sin. Chaitte bhil síos go dtíon taobh se go níl an na blaán bethaí, bhil siar an bhhaile ríos. In sin á réiti go siidir gan amach a tráán nó chaitte mí le siúil amach go dtíon sépa le tin mila. Bhil sa gur sé go lág. Agus naidir docra sa ra chaiti gal sari waila, ma dyr sa'n gal sari waila gwi tiwyr dda cilin ich. Ma nir si'n nant a da chadir a beil o'n do ieg o'n hir rwb. Yn ys dat o'n pont sreich eich sa'n gael eich cymwyna. Ach nir sa'n sy'n cairt o wyle sa'n. No, agus ta'n fi sa'n waad, waad, maach sa'n hari wa sa'n.
0: Y miach sa'n gyrta ti'ch ddys jach yn siar iaf?
1: Ie. Na, mwch dyn nhw gudon nhw sa'n dyn nhw wyle sa'n dyn nhw wyle sa'n dyn Sin Antoni, dám agus dochtúr ní sa mínus fúi gachtúr rárit rach hiúk ságur tú stechna ma mochtúr ní kín tiandán a gachtúr ní kín tiandán a gachtúr ní kín tiandán
3: a gachtúr ní sa. A dochtúr ní meil dáng mín dochtúr sbú gáir húnia. Agus anna hai pendik sáms a fádur ríu vallá, bí am ochmí anna gís jafnmí me. Agus kúru fyrsir eri dochtúr sáng sér sér sér sér sér sér sér sér sér Kurup sig sin ræm, tog um sig maður ekki að það og ég sem ekki að hérna hlokka hann ekki tæmi til mig ég. Og svo mjög ég að hann kæmpa sinni bara til þannig að kallin sem ég kom maður með og hvað með næm. Og svo sér síðan sinni lána var ég hætti múst að finna að præði sinni hært hæm sem þá sem. Maður við sér hann þannig við.
0: Og sinni
3: ég að þú hætti tísk múið stjáklað? Ég að það, ná. Ég reyna þá sem næm Ni er også morgen på ide med ni eller ni er også.
0: Agus nur vi tas is tøy nur vi tus na deg og gvlian ta kui deg she deg. Sin en tama dag at hun
3: ha. Deg deg dem ja.
0: Kedda har de khagina i mocht nu kex rusha fagalen til han.
3: Og vi mel gal jaina nar mod asok. Me hen det par til mig tanna sas nila. Ach vi mod rog nur det kin sier det der tut mo kan gusas. Sna har.
0: Kesser tørs vi an nu. Kan ja khashib nur dag shib dainish.
3: Ho mod go London. Trein gobla kliegat báð og nún. Trein gobla júst og nún sendið ístugus. Jehov